0: Ohaj, veseleđenca. Tutun spiju se odre nimale na kuždem, sapskim sveđenju rade zaspiju. Tež poladinarec v Novoslicach sujun čera a zavešče tež žopjat kvečo. Šice zromadne se zaspjevali, jako su tam postačine a čera kvas svečili. Jako Ludviha Dinara Mejičela dinarec firme vopetam, steji kajš nimale kužde džen v kuchni. Nic pak v domjaci, ale v dživanski, kotrež jedre tež na dinarec ležonošči v Novoslicach, ale kotrež je obstatk dinarec firme, lepe tamniše je svečenske brožne. Zase v njej dženca kvase, svjato opravljenja a druge hoščine sveča, ne bi popravom že ne planovane, tak Ludvih Dinar.
1: Bajci zas morali bi se predobrano začinali. Azo, to šesto tudi bilo, so vojorece, glubus nadporano bilo, kamenc, rakece, neto, a diska se nastali, te kupce so enkvah odpanali. Ha. No, jenom červeno mít za to, zvone, jenom mít muku pobrachuje, maličko ešte, o to nejsi až živmo buď. Von sem ja, na samostatnom odbohu, a smo na mobilne šli. Also, to ti by, od mi jedna ideja, da mo ľužim Jiržiť už domov a na švore tam doma poskyčiť. Som cúm včeurod, som cúm prvným času, jo bude hore a dele švor. Ono jen bylo veľa uspotáč, a kajke púče, nanka. Ono to, tá ideja bola, že je doma nešto utvári. A to je očetce, maličko ešte boli to natvoriť, to natvoriť. Po smo jednu skvadu utvárli za naše stane. A to je pon cúdonivo, tak nastalo, že moja druhá žovka je, tá je co a co ženč. Ona pravá, moje skvaduny. To je jedna božná bola. Ja nesem tomu predstaviť, kaj je muž jeden božný ženč. Ona pom pravá, tak je muž činc, ona je zapáč, že jeden kvás je činivo, že jeden skvaduny kvásvač muže a všelijaké vece. A to som jej ľubivo a tam pon tá idea šišla, ľuži sú tí na šíli v oblaci a tak niečo. Aj, pon je to zrostvo.
0: A po prvním kvásu ščiovachu dalšie. Naprašovania a hostčine. A to hač runeš bez svedženská miestnosť dále votedženia, skvát, zastane, pivové vauky a dalšie upoštovanské vece. Ze stupacím naprašovaniem rozsúdžichu sa dinariece skvádovú halu počasu na modernú, rustikálnu svedženskú brožen za hač do cista hošči přetvarič. To lepší brožni samej nie je vostavo. Šako je za poskyčovanie svedženia ešte tožto viace trebne. A tak sú dinariece svoj poskytk dále a dále vutvariovali, a to hač runeš s gastronomiou popravom ničo či nič nemejachu.
1: Sprena bolo tú brožnú tak utvariť, že zo je mužinská svičiť. Azo, to je bloz, jedna brožná, to je odponka bloz s deskami ve blankt. No, azo, spútač izolírovač, tak zo je muže tej příjomné vodnická mieč, v tej prvnej kváse sú napríklad ja a Rusi kajemeli, my sme napojené kuchnu mali pince v mojim privátnom domsku, ale to pa jo, jara z kuku šlo, zo mo všetci jaci na dávku mali sme a všetci jaci za potreba, od naprašeno, že všetci väčšie boli, zo mo dvoje so jara z kuku tý rozsúžiť do kajko puča, do kajko smíraš, a my sme popravom sem ja 4 kuchnu utvaril. No čece väčšie a to zase za 1 litr vyličie mlko, to je tla nebe tak veľké. No to kuchynské nástroje, čo mašina, to je stvierazvaj. No jen kombinujem for jen mal pekavý, kudo jen veľký pekavý. No to je čece, to je vansen, to je čo to je peníze kospe, čo súdobia, čo talare, a to je to šun. Musu po nakoncu 15 let parili. Musíme od šelek vice tvárili a šelek vice zapečili, zasvotovali a jsme zase znovu tvárili, zväčšie tvárili. To je jenom jen rost. Musíme čest se subu rostli.
0: S časom hič, to jsou si dinariece přeco za nárok stajili. A šitke přeča svojich hoští zvopravdžeč byli tež ještě tak svoje rázne. Samo přeču za sibirským tundrovým zajacom, kotrož by sebi Danko Handrik jako zatkulavý nonsensovým telefonáče od Ludvicha Dinara pšal, nie a nebe Ludvík Dinar tež dženca ešte vod pokazal, vun so smejo praji. Tule vúrysk z nonsensovo telefonáta z leta 1999.
2: Satýva!
3: Tino?
4: Hej, dzień dobry.
2: tu je Jan Paweł Pernak, Denanski. Knezdino, vy tam máte taký bufetový servis, také nic?
3: Platensovis, hej.
2: Hej, to keď mi je voto, z jastrabských umiecov, musíme činiť taký malký svedžen.
3: Hej.
2: A šunové, ale musíme jenom taký malký plotet, a mieť také nastajené. Also taký malý bufet, to je bo 122. posmertnina od našeho Paula Theodora Žirianského. Jenom máš to taký svojný básnik, syna to let stotka. A tu svedčí jo 122. posmertnina. No hoj, no tam smo celi popravom, ale to še nije... Aj, to še samo vađimo, ale pečavac se Julija na ti nežli. Musimo si musli
3: nekak... Kako ješ, bro, da šva zemne, bro?
2: Och.
3: Od kuži nešto?
2: Hoj. Tako kušinki, salami, kuš...
3: Daj, možda, to možemo se otreći, ja pomoći.
2: Ja no maču ti tako sibirsko tundra zajaca.
3: Pa šu?
2: Sibirsko tundra zajaca.
3: Nije, eigentlich nit.
2: Nimače?
3: Nije.
2: Du meinst, das ist ein Mjasser im Tunseyatz. Hat das ja immer jit. Das ist
3: ja
2: wohl Brüssel.
3: Ja, muss du auch das muss ich nicht na. Ich hoffe, das muss ich mal.
2: Hi, du bist ein Buch.
3: Ja, mal, das ist ja nicht so
2: dabei. Zählst du so meine Chiswa, die du mir noch abgesagt hast?
3: No.
2: So muss ich schon. Du ja Radio Satkula, danke Hendrik, gut ein Telefon. Schönen Dobre.
3: Ja, wem, alles. Erster Mittag, dann wieder, wo ich vor.

0: Nic stane, ale svedženje, šo jedne kotro razu, a šitko, štož k tomu sluša, to je mi tje Vaurikec manželskeho Marka a Katlin z Radvorja. Jeho kredo, nove čase, nove kvase. V Radvorskej meji, kotruž staje pred letami kupivoj, pše a utvarivoj, Vaurikec od malého svojbného svedženja, hač k veľkým hoščinam, ka šulske vodkadničky, kvase a koncerte zmožňa, tak mi čeka Katlin Vaurikova.
1: Čím sam záhodná co činč, pente se doba so vo šo, jo v rádu starač, no se doba si šo šivozeč, sam si tu sove sob starač, tvoje ľudži, kýž džive ja, a tak, to by še šon čece vopčež, ne. A tak se ja mosto to bom bo, flech tý je na příčina to jo do ruky zač. Tu vuj od moje mačere, bo koč moje budišine, som imam povedal, ja. A ja to kolibky, ja som se to kúže človek sam kusk, ja hače on hospodlivé, hače on to to chce. A ja to, mi to veselo činí s ľudími dživač, poštič, to rozmôj činíte s tými hoštými rúne, keď špoľa mé penzie sú, to všetci raz aj môjom. A to dyš nešto jo, pán sa na to meč za to rýne, za to za hošti, keď šindu za svojí deriču, ja poľa mé. To je ako prvná, a pán druhá vysa tá mea, je tý rúne ve rádoriu središčo, šonten zájim tý na tým jo, za tý rádorské ľudia maja niče jen domicil, tyž oni môža svičiť, tyž oni môža šinča záradu na převešť, abo tyž môže tý dživa do šinča sojo pod reálnymi a dobrými vúmeninami prezentovať.
0: So prezentovač, so stajne dale vúvivač a ľuďom práve ščinič, šo jednáč s dekoráciu, s inventárom, abo servisom. Džin a viace ľudži, tak v obrikua, staja, když du niče svečič, vysoké nároky a očakuje od gastronomu, zo du s časom a zo sú flexibilní.
1: To, što si ten hošt přije, to je na hustady dostane. Also, što je v tým rámiku, što je možno, to je tý zmožný. No, druhé, ja pom prajem, když oni chcia meč, to je všetko na konfeti, jo, pom ja prajem, ok, smolče rade činč, ale potom to po samom uredite. Also bei mir, ohne die Gottschmiss, und ich verbreite Leute, ich ziehe es dann auch in den Switcher. Sonst ja, mal ziehe es nicht, dann ja, da bin ich ja nicht in den Narodin, da habe ich ja das, dann sage ich doch, ja, da ist ein Werk. Aber die sagt auch das, dann ich habe Gottschmiss-Switcher, holt es es. Sonst ist doch auch, ja. No, also wenn ich dann ein Werk, das zwölfte Werk, so jahre, so weiß ich schon, wer bei mir noch hat, die dort war. Leute, so viele Kritiker hat, weil die, dokiš oni si, also nekaj betonujo te češke časah, oni vidijo, da plne so češko zasluža, oni cijel za ten zašpuk, očiš oni, za plne, kočiš oni do toho odživali, meč ti je eno dobro poslužbo. Što še ti tak vidiš, no, da še ja nekaj, ja vem, kaj češko mo dživamo, a za te češke dživati se me meč pon tiš, ti pa ono zapačene, no, to je ena win-win situacija, tu njen daten tam za, a kužic je meč en pohane servis.
0: A tola, dobrý servis a rena žola nie ste garanta za poradžené svedžen, tak Katlin Vaurikova. Na koncu reča ľudžo tola všetko za svoj jedži. A tam nevotvisuje spokojnosť dávno viac jenož o to, hač by je od šeho došť a hač je jedž čopva bylo, tyž tu doby sa ako hoštičeľ všetko dále a na nové púče zvážič.
1: Also ja poskyčujú vegane, vegetárske, bifeje, bifeje bez laktóze, bez gluténa, to šo podľa, jo. Also, ha to ľudžo vopročne cia tým meč, to si oni ti užadajú. No, na to som sa ja kus rochtova. Also, my kúcha, odo maj súvodžovačera, te sú ve tým kúbvani, a som sa dále kúbvana mieli, ha oni, also, o tom môžem hovoriť.

0: Svečič, ale trošku hinak. Možeš, tuž to chce, v delných šušecach, pola Kulova. Tam nimajo od lončeho dreviace kočmaria, a to lasti tamnýši kultúrny dom, dále za kvase národnícke fete, abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sa viesne tovarstvo vo žolu a kročmu, tak Juri Brüzan.
1: Lani je pointa posledná kročmarka Kindigova. Mesto je spodavo, zas je no novo kročmar Nankač, sú dovo potali a nesú za no dostali. A pan sme upravili, ta tiežka nesme je uprozná vokosteč, a pan neskýr ešte tam čo skončuje a ta daleka to pan či doma jo, a pan sme upravili, da budemo nejako veskla to dále činč a to džažimo nekaj tak tom zustane kajš jo. To je da močina, a pan či ľudže.
0: Štož romadže sveči, môže sa tiež romadže starač. Tak moto šulšečanu, tu iš nestaraja sa viesnenie jenož od vodnajenie, ale tiež od čistotu v a dokua vokvo domu a vo šo dalše. Najnúši projekt je ponovine jevišča, štož chce ďa hišteleca všice zromadne zdokonieč. 300 euro tak Brüzan, plači žola, 100 euro učinia podruž za korčmu. Za to pak nedostaneš jenož dom, ale tiež kompletne uvotovanú kuchňu a šon další inventár, ktorýž za svedžen trebaš.
1: Ta vujka džola má mesta 120 mestnú, alebo stolce a bída také nešto, a ta mała, ta umnožta, štojš mo, jako kračmu, pravimo, ta má 40. Alebo jo, nímale šo nutská, to jo telára, a žica také nešto, šo jo ja, stolce, a to, štojš trebaš, jo, proste dobyste ješť a také nešto, Ketarinka, so boživeš. A piču ti, ne. Jebo šo pozne. Personál, da biš, ne, ti so boživeš. Ale mo, to nečinimo.
0: Hač do leta 2029, tak Juri Brüzan, maja hižo skazanky zasvedženie v kultúrnym domie v Sušecach. A ti špoladinarec a vaurikec nie spontáne převele viace možno.
2: No, also, když je termín svobodný, tam ničo nie, pomôže im tí krutkodomné, pomá bude čvěste termíny sú sáčené, tam tiež sa dvě cíliče do toho, ten termín ste, ale herak, môžete mi tie dvě nieče do toho šinča prajíč, ok, ja chcem svedčiť, to ja pon tiež možný, mne zrovna dôle čas, ale tak nie. Ja započnú od 15 osobu, môžete hoši myšinč, a ja hoka žoli a dostanem, když kašim kvás, tak je 130 do 140 hoštinu.
3: Ale čeňce a hodo pohybači nimo. Krotko do mnou, ale spole jedne leta, ne je nič možno. Musimo 6-7 leta ponu knivo, ne.
0: To lepší trichy tiež za dalšie viesne žole a hoštince v Sábach, šo jedne, hač šunové a bahaslové, nasmolit statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene a Nebelčicach. Hišče je nekotých možnosťov v Sábach svedčiť, jenož dospecha emt dobiel som meč, so nebe treba na koncu doma stač a sam zahošči grilovač abo varič.
4: Serbske korčme a žole, že môžeš ešte svedčiť? Stefan Schmidt je cí příklady predstajú. K znova svúchaniu namakáče přinošk tiež na našej internetovej stronie a s dobom tiež našej app MDR Serbia, abo jako podcast pola ARD Sounds.

0: Jedvána čich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelske se serbským superintendentom na vumenku Janom Malinkom.

Staroba žonowania je zjazana z wubokim, hač do dženznišeho pvačivym wopsahom, wokotrym švupvači so wubša meditacija. Wobmezuju so dženza na cí svoa ze žonowania, wokotrž cu nešto prajč, škit a nada a mir. To nech je dosahace za tute moje predovanje. Knes, požonuj tebe a škitaj tebe. Vizo vime, zo sme živi v zakodnem čele. Nezboža a korosče tricha kšesčanu a nekšesčanu v jenajke mire. Štuž pak je žonovane v knezu. Može tež v pađe nezboža a korosče hišče viste byč, zo stej pod Božim škitom. V 23. psalme je to tak opisane, hač runeš kođu v čimnem dole, ne boju so žaneho nezboža, pšetož ty si pšimni, tvoj prut a tvoj ký troštuje teme. To je naša prostva a s dobom Bože přilubenje za nas, škit a zakovanje za čas čimneho dova, v času nazoneniu nezboža a korosče. Dalše svoje aronitického žonovania reka, knes rozsvieč svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Svoje náda pokazuje na vodavanie rýchu, kotrež sa nám dostane bez svojskeje zaslužby přes kříž Jezusa Krista. Také žonovanie nie je ničo za tých, ki su kruče vo tem přesvědčeni zostea na pravej strone ve živeniu zočinja tamni ľudžo zmlky a su na vopačnem puču. A zo cokej vo rechu a vodavanju jenoš rči zobe ľudžom hubene svedomje činiva. Štuž ma sebe za dobrého človeka bez zmlka netreba Božu nadu. Štuž pak je svoje živenje přepruvoval před špielom Božeho svova a je spoznal horio, kiž je druhým ľuďom načinil. Tun buďe džakone za poskytk Božeje nády, za to, zovun zaso svoje vobličo nad nami rozsvietli a na nás pokmurene nelada. To ceče svoje žonovania. A kaj so mi zda najvážnejšie, je mir. Knes, daj tebi mir. Mir, to je v hebrejským svoje šalom, kiž vopšia mir ve kraju, ve dome a ve vutrobe. To je mir, kiž je vyšia čitkun rozum, šalom alejchem. Tak so žiča strovia, mir buď s tobu. Dona nobis pacem, daj nam mir. To je prostva, kiž je vúrostva z aronitického žonovania a náš svet treba mir. Žonovane sú dome a bydlenia, kdež bydli mir. A zbožne sú mirne vútroby, kiž zamoža mir dale dač, svoj mir a Boží mir. Ľube sluchaky a ľubí sluchario, nedajče so zamučiť vo čelakých povestčov, kiž nás vo tu a tam docpeja. Stupče so radšo pod Bože žonovanie a skutkujče ve jeho duchu. Přeju vám za tutu nedželu a za celý nový týždeň, zosče živi pod Božím škytom, z jeho nády a ve jeho míre. Amen.

Modelmesso. Kneže, stvoričelo nebes a zemje, kneže nad vidžomnym a nevidžomnym, ty si so ve svojim synu Jezusu Kristu zjevil jako vumožnik. Tvoj duch dáva nové živenie, tvoje žonovanie nás převodžuje, škitaj nás a šitkých před nezbožom a katastrofami. A daj moce ve češkých časach. Vodaj džiš sme riešili. Posiln volu k miri pola šitkých zamovitých ve politice a zakovaj mir ve domach a v utrobach. A tak vupšestri svoje žonovanie šudžom tam, džiš sovone požada a pšiuza. Voto prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Knes, požanuj tebe a škitaj tebe. Knes, rozsvieť svoje vobličo na tobu a buď tebi nádne. Knes, pozbien svoje vobličo na tebe a daj tebi mir.

To klin se tak, ako njeby njeco pasovao gromadu. Jeden spiu, a jedna vjeršava. Ale teke to ju muzika. A živo u rede, megu teke biš muzikove instrumente. Jeden z nejvece znatých příkladov za živo u red vjerne muzikove tverbie namakajome v opere Il Trovatore italského komponista Giuseppe Verdi. V nej slyšeme samo na koku, nímsky ambos, to groni veliký metalový blok, na ketarem šten kual obživuje metal.

To se derigeži užvaš v muzice živo rejde, s katerimiž mežome naperaš rytmus. S tym orduju veni tak nieco ako biedva. Gaš slyšiš svopiš, myslíš se zavešte net na klapac. Jo, to je pšavje teke klapac namakajome v muzikových tverbach ako instrument. V 6. sinfonii Gustava Mahlera je napríklad veliký drejane klapac slyšaš.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: V Serbskom muzeju bužo personelna zmjena. Biblioteka v BB Vrže dostanjo nove automatizirovane system za uživanje, a obhrad v mestče se vopšiškujo dla tvarskih živo. K tomu vece a druge novosti svišišo nento v aktualnih povestčach. V Serbskom muzeju v Hošebosu bužo zmjena. Navedujúca kurátorka Anja Janojc spúšťio muzej ninto na koncu maja. Jeje živové miestno vedujo tak malcne ako možno novo obsažené, kroní Robert Büschel. Ven navedujo miestčanský muzej v Hošebosu, ktorémuž Serbský muzej je přiredované. Dalšne drobnostky k tomu obsaženiu sú hešte v procesu vodkvosovania. Za uživario biblioteki v BB Vrže bužo se šake zmeniš. Predna novostčio, až biblioteka bužo konc junija přešignuš ze svojogo domicila na droze mira. Zamestni števona se pön ve dvornisču mjesta, kotarež se přetvario ku tak gronjonemu kulturnemu dvornisčoju. Tvario se intenzívne zanirovala. Novu biblioteku, kde je Bielovržanske, wird Julia Mötz uživaš. Zmiena bužo teke, což nastupa personál. V starém domicilu jo biblioteka mewa pěš sobu živašerju. Wird Julia bužo jano hyšči či pône živove miestna tam, kenč budu se styri lůže žieliš. Aby veto měli dost kapacitu za upože carie biblioteki, budu ho s technickým systémom Open Library, serski, vytvojona biblioteka, živaš. To obšimjejo teka automatický zacunjenský system z kameru a přeglednením gosči togo doma. To płaši 2 000 euro. Přes to mogu cita je přijš zajčo živešich do viacora živešich do biblioteki. Mestčanarje zmeju v přidúcich tyženjach obšiškanje, gdyž suduce s autom abo s busom. Přicena jo, až tvarski amt bužo ho zanirovaš most, kotarež vežo přes obnogu maukse. Ten most jo žel gvoneje drogi sy, zachopjenk živo bužo viče prednego junija. Až do žasetego julija budu ho zabirane. Až k startoju lešojskich feriju. Za to budu zastajiš drogu mjaze stariju kjarcmu a mauksu. Auta muse vetom casu užiš barsčajnsku drogu a vukojsku drogu. Teke busove zastaniščo budu vochylu přesajžiš na busovu vrošenicu na koncu sy do smira grožišča. Zadoru maju teke v Lubinje, žiši a modostne njamogu ho veci na svojo balokopanišče Soccer Ground při Balinske šoseji. Přicuna jo vandalizm, celé pölo su musali vytvariš. Pjenjezna škoda ucenio 1000 euro. Ako uronanje naražio mesto Lubin svoj politánplac na sportnišču na droze Friedricha Ludwiga Jana.
0: RBB. Serbski program. S nami dospedovnega dnia.

0: Sledny stwit zazniju na dveje selskiego muzeja v Hošebusu suki violine Izabele Kauduńskeje, kterež vena zmocnijo a rozmnožijo s technickým redom lup. Na taký pád zazniju ten instrument vegin intenzívne. K tomu spíva Vajboga Vaučic na vieleraktný pád. Veliký spektrum jej glosa zavesti jo glumoký zašišť. Při pripoježenia jednoho spíva ulicuja Vajboga Vaučic, kak jo přišlo k tomu albumoju.
1: Jako přišel dnešiu je majská noc, jeden poch potroš nás týžel vyšší čas, nekako přehoda, dokočil mu nastavnou za tu film, od nás je to na hudách a nás volně Janka. A tam je bol ta idea, když nastala jeden programový, kde s básnými vodmi Vítkoš, co jsme za tu film jízel dvě básny s učmili. A potom je ta idea nastala, čo odla nic dále činč s tým programom.
0: Přísluchaje na tom viacoje přijdu ze všakých rožku, z Hošebusa, tak ako ze Slipigo, abo Čupca, abo Bylku. Veľa vytných nepejda se skuric. Veto sú rozpalione vytmíny Vítkojc a teke vytú Vahočic Kauduňska. Rýcna granica nenastaňo. K tomu přinesú zúkoho obrazy tých intenzívnych tvrbú. Umiec Thomas Schwarz ze Slipigo groni.
2: Es ist eigentlich, als wenn man sich zurückversetzt fühlt in die Kindheit, in diese magische Landschaft, in diese Fliese, die Wälder, die Wiesen. Ich bin begeistert, also wirklich.
0: Weil Boga Vaučic jo selbam tekeznajte mi, dokulaš navidu jo koa Jarobinka, kateriš jo akle svetki ustupil ve noce vytvejonych cekvju Hošebusu. Projekt Zaminu jo dalšni kamenušk, kenč fascinirujo prijašele selske muziki. K ní sluša Martina Golašojc z mesta.
3: Ja som fan, jaka som už či raz vyžela a svešala ten kôr Jarobinka. A to nie to, ja som tu cdieku kúpiedom dostala. A bio sa vena viege cmedobo, musím groniš a žinc a lajv, to je ešte lepie bolo. Also mogi raz nastavajú obrazy všet svetcema. Nic ja na přes ten text, ale také muzika je tak. Fem také šakorake stíle, tak pičku jazz, abo etno muzik, a tak dále, also věgen reden. Te gusle a to zpívanie, kšasne.
0: Teko obželníky stavného blída Mina Vítkojc sú stvet viaco pedla. Mílnym duchu toho vysem a dváža z tego maja uklínce viaco v Selskom muzeu. Pe muzice lúži ešte kupujú CD-e a se spomínajú na bústak Mina Vítkojc.
4: Na minu.
5: Tak jo muzikaliski viaco v Selskom muzeju uklinca z spřistarcenim na minu. Dalšne koncerte Vajbogi Vaučic a Izabele Kauduńskeje budu v Lipsku. To zgoni jošo pönzaucasa v Selskom programje.
6: Ja ujednam se s tabu, mej mokte ni mene,

slijednem želu našeg uzgenjovanjskega drogovanja přes Orgelov krajinu do Neužice smenjento v stronach okolo dvejnego mjesta Dobreuk, Gestkov, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorje lažec Vierenshain su před 25 letami zagminovali. Jas jo se prijedny raz naspomnjava před skero 800 letami, a dujki cas jo oustojava kamienjana kšica, při ketarejš su mnichy kloštarja Dobreuk zbierali danki ved burjov.

Vliše tisac styri jo se pominilo sedlišćo Tribus Civitas v jednom darinskem opismje. Mie sedlišća jo sled k narodovanje. Žincajšne Tribus teje rovnošti žil mjesta Dobriouk gestkou jo pak nímske sedlišćo, interesantna viženja getna zajmnostka jo tam vesebny viečnik na drejane palu nímski bokvin.

tak za cerkvju v Bukovině je charakteristický priecny torm a v cerkvi namakajeme orgelový prospekt z leta 1702, jeden z nejstarších v Dolnej Úžice. Ten sas su se natvarili te priedne orgele mimo pedala a to jo ceniu mejstar Tomas Model, mier ketareš je ovac v regionie lepta znate. Zahopink 20. stoleša su ou nastali dopounje nuvo orgele, stajua jo je firma Heinze ze Žarova. Tož ten instrument su miastem restaurirovali a ven nam naperajo zašišť ve tradícii tvarenia orgelov regiona togo

0: Cerkvia.
1: Ve Lubinje tuchelu sveše svojogo nevece znatego prominenta, to jo pesnja Paul Gerhardt. Jomu kcesči susletnu v autoru dvojorecnu spívajúcu namšu svešili. Pšicina jo bila až dokradne na tom dňu 27. maja jo Paul Gerhardt umrio před 350 letami.
2: V casach Paula Gerharta ho ja bila Nímska cerkvia a Serská cerkvia a Žínca. Sme dobre susede, spívame nemský, spívame serský a my môžeme na to gledať tak, až to je celo normálne.
1: Pfarrer Martin Lietke z Lubina a pfarrerka Katarína Köhlerová z Dešna stej tu namšu ugetovali. Ten serský žil je obstarává dešajnská pfarrerka. Vna jo serskú rec zaplatva do priatkovania.
3: Som gest schon schüler kamer, also sein Gast sein auf Erden, in zwei Durchgänge begründet.
1: Pöžil serské rece v povedanem žilu nejo viele väčše ako to byl. Zaznieva pak jo hyšči štucka v serské rece. Boršajnský ženské cekor jo spíval, z kjarliža pojš učoba buš viasova.

0: tento žen vienujo se náš rožk z literatúru abo muziku týženia dvěma jubilárkoma togo týženia. Ga serskýma spisovašelkoma Mina Witkoitz a Ingrid Hustetová. Stvartk stej obe bostak miły. Mina Witkoitz sto či a čižaste a Ingrid Hustetová kulovate sedem žasete. Ženza svyšišo básien Mine Witkoitz ga pšospa na poezii. Jens Hütter, Katrin Obeinszina.
1: Mina Witkoitz, Pšospak Poesie. Ty ak daloko v raju máš svoj svet v dom. Svyš nás, ak si pežidaju, příliš svetšikom. Svetvo v noci dar nám, vogu v puščině. S laškým mocným kšitvom tvar nám mest na šerňu gusčině.